0: na prášek srdce rozmělní.
1: Aj Pavel Bobek, podobne ako pred ním spievajúca Nancy Sinatrová, si teraz prizve k ďalším piesňam speváckých partnerov, respektíve partnerky, pretože to budú dámy. Spoločne s Máriou Rotrovou zaspieva pieseň S tým bláznem si nic nezačínej, s Katkou Garciou pieseň Mé září, teda Môj september, a s Lídou Nopovou v nahrávke zo živého koncertu pieseň Víš, kdo ti smí z tvých vlásku, co by splést.

jednou zmizím na pořád z těch zdí. Jeden minkám a všechny ty, co měl jsem rád.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dokonalé. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

vzpomnieť a o čem sa mi dnes v noci zdálo. Když se prvně potkali, rábky očí zaťali a mráz je pol.